mám bez slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němi, když říct

No tak pojďte, pojďte s námi za skřítkem a za bílami do kapradí, do travin. Snad najdete zlatý klíček či popelčím pantoflíček v tom

Když se dívám z Vyšehradu na Smíchovský břeh, na louku a staré topoly, se vzpomínkou dere se mi na rty smutný vzdech, srdci mě to divně zabolí. Vidím se tam pod topoly se

podane čeká. Do roka jí hodně uplyne. Koltář je pro mládence cesta daleká. Než tam dojde,